0: když snáš šeptal, že jsem psal ten výjel a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.